Vážení poslucháči, počúvali ste záznam bohoslúžieb zboru Bratskej jednoty baptistov Bratislava Palisády. Kázal Dávid Mário Chochút. Na prenose spolupracovali Miroslav Tola, Marián Veselý a Matej Sinak.

0: No, ich heiße Helene Kontschig, geborene Urbanschig. Ich bin geboren in Schwedler, 1936, Jahrgang, ja. Und wir waren drei Geschwister, zwei Brüder und ich war die Erste und dann noch zwei Brüder, ja. Und wie es ist gekommen zu dieser Evakuierung, ja.
1: Volám sa Helena Končíková, rodená Urbančíková. Som rodená Švedlárčanka, ročník 1936. Boli sme traja súrodenci, ja a dvaja bratia. Počas evakuácií sme my, školáci, museli odísť. Ja som mala tetu, maminu sestru a tá mala tri deti, dve z toho školopovinné. A nechcela deti pustiť sami, tak išla s nimi. Moji rodičia museli potvrdiť, že môžem ísť s nimi a teta sa o nás potom starala.
0: No ich bin im 12. Oktober, ich hab das einge. Im 12. Oktober 44 sind wir eingeladen in so ein Viehauto, ja, mit Zelt fährt. Heute möchten Sie das nicht machen. Haben Sie müssen
1: 12. októbra 1944 nás zobrali do nákladného auta zakrytého celtovinou a odniesli nás aj s tetou do Zakopaného. Tam nás vyhodili v škole a museli sme spať na slame. Odtiaľ sme pokračovali do Rakúska.
0: Und in Zakopane dann haben wir uns in so eine Schule haben sie uns abgeladen und am Stroh haben sie uns gemacht. Am Stroh haben wir müssen liegen bis uns am Weg geliefert weiter. Und dann sind wir nach Österreich. Grünei, Kreis Gmunden hat das geheißen, ja. No, aber was war, was ist geschehen? Dann hat die Tante, die hat zwei Jungen gehabt, auch ein Mädel und ich war auch...
1: Ale čo sa stalo? Teta mala dvoch chlapcov a dievča. Rozdelili nás. Chlapci museli ísť do tábora, do vedľajšej dediny a my sme ostali s tetou. Ale ona ich nechcela nechať ísť. Bola to veľká hádka. Strašne plakala a hádzala sa o zem, že nechce dať chlapcov, ale musela. Takže chlapci išli preč a my sme ostali s tetou. Ale každý deň jazdila do toho tábora.
0: Aber die ist jeden Tag eingefahren in das nächste Dorf, diese Jungen besuchen, ja. Und wir waren ja viel Schwedlerer dort. No und dann, ich war nicht mit Eltern zusammen, aber dann ist das mein Vater und die Mutter, die sind dann haben immer gesagt, dass wenn die Kinder weggehen, die Eltern müssen nicht raus, ja.
1: Bolo nás tam veľa Švedlárčanov. Nebola som s rodičmi. Stále hovorili, že keď deti odídu, rodičia nemusia ísť. No nakoniec v novembri aj tak museli prísť za nami. Ale ich poslali do Sudet. Ale otec nás cez Červený kríž hľadal. Tam v Sudetách boli také obrovské fabriky. Odtiaľ nás prišli hľadať.
0: In den Sudeten Glesendorf hat das geheißen und Zeitler. Das waren diese Webenfabriken. Wandsdorf oder wie das hat geheißen so. Welche große Webenfabriken waren. Und da haben sie uns ausgemacht durch das Rote Kreuz, dass wir haben können zu die Eltern herauf. Und sind wir gegangen, zehn Kinder. Und haben uns begleitet mit dem Bahn.
1: Cez Červený kríž vybavili, že môžeme prísť za nimi. Išlo nás 10 detí. Vlakom nás prevádzali dve mníšky a dve ženy zo Švedlára. Zastavili sme niekde, nepamätám si to presne, niekde pri Šternbergu. Tam to bombardovali a ostreľovali nás raketami. Tri noci sme strávili na podlahe vo vagónoch. Mníšky nás prikryli dekami. Bolo to strašné. Tie rakety a tá streľba.
0: Diese Raketen und diese Schießerei war ja das ja. Da sind wir drei Nächte dort geblieben auf diesem Ort und dann sind wir doch wie weiter und ich bin zu diese meine.
1: Potom sme pokračovali ďalej za rodičmi. Päť detí odovzdali v Šternbergu a my sme pokračovali ďalej do Glesendorfu a odtiaľ do Zeitleru. K rodičom sme prišli 2 dni pred Vianocami. To bola veľká radosť. Mala som asi 9 rokov.
0: Das war so eine große Freude, dass wir doch schon bei den Eltern und die haben sich sehr gefreut. Und ich habe auch nur 6-7 neue Jahre gehabt.
1: Potom sme boli v tábore. Vraveli nám, že tam musíme ostať, ale mužov zobrali do práce do dediny. Otec pracoval u nejakého sedliaka. Aj nám pomáhali. Občas nám do tábora priniesli jedlo, lebo tam sme dostávali len fazuľovú polievku bez všetkého. Bola to len uvarená fazuľa. A len také jedlo sme dostávali. Bolo to veľmi zlé.
0: Bohnen zupe ohne alles nur die Bohnen gekocht, ja, und solche Suppe nur bekommen. No, es war ja sehr schlimm.

Milí poslucháči, reláciu Husličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.